čtyři talíře vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromád.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky blásniví, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: Hity vášho života bez zbytočných slov. Najviac hudby počas dňa. Rádio Melody.
1: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

Tak chyť mi ten sen a přijď, zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná. Nad hlavou vesmír a pod nohama zem, jsem stále stejná a přece jiná jsem, zamilovaná.

hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

0: československé hity vášho života.
1: Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať v náručí.
0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
2: Čítali chvátej SOS, ať sem i zítra, čím sem dnes.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.